bá ti rí rẹ ní bí ẹni èèyàn bí èèyàn bí tán láre wájú kásí máa jó máa kọrin tuntun.